0: Next kita pindah ke posisi 6 teman Pro 2. Runner up kita minggu lalu harus langsung turun 4 peringkat. Pamungkas, ada apa ini? Para fansnya Pamungkas dengan lagunya Monolog minggu lalu di posisi 2, tiba-tiba aja harus ada di posisi 6. It's okay Pamungkas.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6